Milyár liet sebesedy, sebesedy, čas ste mi zrekli, kako rieky skôr zrieme, so tekle i si púty, čas ste ich iskali. Nabida nás do našich prágy dohájali, otrde ste grot